Až to na nas hište tak čaka, tutun spiorunje sme svišeli, kotruš je so vorautiš na litušim Eurovision Song Contest, a pola nas svišeče vizutiš serbsku hučbu mer z druhým tutun. Lubos Čkajšpulka voda je, spiva Gabriel Momer. Ubydli Holčka, da rade njema. Ubydli Holčka je titul Ralfa Bozia. To se moja svetkunja zbiva Kristof Cisch. Všitke tuto titule slyšite po na nás, hač do šestřich.

0: Mirčin Veclich je dospieval vo Krabače a stomenetko s dobkom na pošestčich.
1: Serbský rozvoz. Poješče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobrá rania. Zavožbova rada žada si od ľudového nakvarnictva domovina hač do klituša nalieča jasne vujčový koncept do prichada. To rekne direktor zavožby za serbský ľud Jan Buda po čarovším posiedženiu zavožbovej rady.
3: Vukatisto sa bietun vujčový koncept nakvarnictva, kýž netko hižo druhé leto předleží, kdež pa jo radičelám vedome bolo, zo tun vopvok beletristika kus pše maho strategisce vopisane v obsahove. A k tomu jo to očakovanie bolo zo nakvarnictvo so k tomu pozicioniruje, že je to Čežiščo, nic čakač na je manuskript, ale prošče ty so starač, o to zoso tam niče pisa, když in vobuk faluje, a to by poprom to nastok rade, so su ne prajli, mobuchmo rade, mo mili také strategické přemyslovanie za příšodne leta, když voprodete v obsahu usmerení nakonistvo opisuje.
2: A viace o vúsledkách čaroša posiedženia zavožbuje rade slyšiče nekak za cibrilky hodine. V Rakecach vúradžuje gmenská rada dženca vo novej štvorči Rakece Ju. Ona má na 18 hektárach miest niedešie komiarnú sviny a miestny komunastač. Tam plánuje privátny investor nekotre předávanie a tankoniu, ale tiež viacere bydlenské domy. Dženca doby gmenská rada viacere příhody skvalič, zo môj investor dále plánovač. Susanna komana svini, kotraž búlieče 2018 zaurena, pak nie od novotvára potrechená. Za ňu přece ište za investorom pýtaja. Zaurenie porodovej stácie a gynekológie Kamenskej korunie ke konci meje má predseda domoviny David Statnik za Kamens a vokolne gmene za poražku. Kaž vun včera vozevenem stejšču informuje, súša stácia za nie k základnému medicínskému zastaraniu a je svojba mistota predovšem ve viesných končinách, kotrež sú základný stop serbského živenia. Predseda domoviny solidarizuje sa se Serbami, ki sa vo vovstače stácie pracuje. Dále statnik pripoznaje, zo je si mistové náležnosť či vážnosť serbskosť či vúvedomivo a to runia, zo je porodová stácia ve kamencu de serbského riečného rúma. Serbsko-nemská filmová sič Vúžica film podpiruje protest prečivo plánovaným skročeniam spichovania filmového namrievstva. Bez spúšťomného spichovania rôze strach za so historické pasky zúbia, reka miestrujem ve protestnom listče zavožby DEFA a zviazka nemských kinematékov. Spichovanský program za filmové namrievstva 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii se Serbským institútom tiež viacere serbské filmy digitalizované. Serbské a vúžické filmoče a filmoce sú netko namovení akciu podpierač a list zviazkujemu ministri za kultúru Wolframi Weimari Posvač. Při Holešovským hače pola nesvači dva sú letuši monitoring spievatých ptačkov zahajili. Od meja hač do augusta tam v obvuku celo zviazkovo programa spievaté ptačky popadnú, im rynku pričinia a je zase na svobodu pušča. Zamier je ptačky ličič a zviesčič, kak so rozmnoža a preživia. Kajž prírodová centrála v Budyšine z Čili bie prvný džen spočat miehižo dosť úspiešne. Najebač mio linia sú cia štoceči tačkam, što na češelakých družin moli rynku přiteknič. Vosebitosť bie kosová žonka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušen zdáču ve blízkosti linie. A to one bychu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budyšine pokazá živé slibro tú chvíľu 12 stopňov, k tomu čaja mročle na nebiu, ten nás dženca dále prevoča. S blakami zmieme tež raz svonco, od poponia sú potom švíle možné tež nevetra. Živé slibro, te zalize dženc po horní Úžice na maximálne 22 stopňov.
0: Všetko poriadku na pučach a na drohách přijemuj vám šintuš dobrú jezbu do džencnišie sreda a to viezo so serbským rozhlasom.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli za mače za nás ještě pokývku voku v obkada, potom nám je rádi zžilče Budušin 7.400 je naše číslo, kýba písače nám v app MDR Serbia.

Vosso menčino po napolšestřich je dobranje, přijemo je z budyskoho studija Matej a ja Katka. A netko podamy so z vami z budušina znova do Zorelca, tam mjenujce všako zabira netko pomocniku, ižo, no ha, jeden a pół dnia, tutun zase pane dom a zatajke nešto pomocnikam a pomocnicam nije šojne, to može se zavisče, kužde z nas myslič. Zorelska vonjeva vobora tam je, tiež vonjevi vobornice z Zgorželeca a dobrovoljne vonjeva vobore, kajž tiež technický pomocný skutk tam namiestne za cjomi ľudžimi pýtaja, kotrž buchu zasypane. A ja se buchu pomocnice a pomocniki tajke zasadženia tež lipe znesli, má THW svojský staračelský tím, kež voni nemské nujnarské agentúry zdžila. Tunle tím je tež ižo tam Zorelcu namiestne a lada za pomocnikami. Kež tannoty při padach, kež netko Zorelcu tež svuša, za vobdželen hištras romadže sejča, za suboreča a šitko to, što su doživili, zromadne přeživaja. Kak dlho jednotlivé pomocniki tam zasadženi vostanu, to je stajne celé individuálny rozsud. Čiž su vizo tež, ľudžo za staročelského týma sobou podľa voni sobou rozsudža na znesetun, abo tamne to, abo doby on stane tola na svoju službu tutem páče spuščič. Čestno hamsce na uro časa potom zaso nohaj do svojho povolania, do svojho živenia a moja zavieši ešte cvú kvíľu s tým tiež emocionálne činič, štož sú tam vyčali a doživili. Pomoc pak dostanú to prežívač a túta pomoc daje tiež v Zorecu. Netko hižo od čerošeho namiestne.

A na serbsku hudžbu sluchač možeće pala nas v serbskim rozvosu. Mjestru im tute titule na vas čakaja. James Münk spiva Nacho Hodebic. Smyza Sromerje je titul Marika Reki. A tež Daniela Hazec startuje s nami do tutoho nového dňa. Šest spošeščich je a tu je za nás Taylor Swift. Z titulom z je nového albuma The Fate of Ophelia, wo ona spiva.

0: 10 menšinov pošesčiche. Haj čerašako bu v Drežďanach 5. zričenje vo financovaniu zaožby za serbske ľud podpisane přepodate. Hoj, a potom, miesto vulkoho svedženja, menša zaožba rada hišče cve doji njove poriad nablíže. Čele sa zaožby sú vo dživavosti rozpravili. Kelko penes je vyše zlončo, kelk je stav okuo foruma viede na lauskim arealu a kak vupada z digitalizáciu a kelko personála v zaožbom zareče reči popravom serbsce. Šo to bych uprašenja, na kotrež čvonoja zaožbuje rady po dohi posedženskim dňu novinariam v odmovichu. Miestnimi pitiš Petina Venderotová.
1: Džin bie dohi a vúspiešny. To uprajte mes voči Jana Budaria a Marka Kovária. Hode pokaza direktor zaožby za serbsky ľud Jan Buda 5. financovanske zričenje. Tinta je tak rec rúne hakle sucha. Při všem veselu je si předseda zaožbuje rady Marko Kovár vulky je zamovitosti vedome.
2: Vutvarič, ten status quo, když máme kvalitativně polepšit, to dživo o sebe, što je posvědkované srbské ryče, nebo navožované srbské ryče, to ryčné rume, když my nemůžeme narunat se spinezami, když doby paso, to byste míre, když obkeďovač a spěchovač, ale na koncu mělo, když to prašeno byč, můj ryče a s mojimi nučkami srbce.
1: Za všo to k manevu měnění stvorič. Kytro komplexna a věle dybko nad ňovým poriče hodna naležnost. Jeden z nich stav digitalizácie a spoznávanie serbskej reče. Jan Buda.
3: Na zásadné spoznávanie reče, serbskej rečanie reče, však nám zmožní šeleké scenárie, napríklad, co môžeme jen simultánny převoz skýčiť bez týno človeka, ale rýze přes kompjúter. A to môže si po napríklad tu nemský gmenský radičel, alebo tie nemské starší, na inej staršinské zhromadizne, na ich handiu vobladač a sobu čítač, bez to zrobí, co vás zhromadizna na dom nemská byť.
1: Na Voklečanský šu a na posiedzeniach gminskej rady Krosčicach so hižo praktické pospyty převedu, tak buda dale. Pošitkona serbska zjavnosť pak dobi hišče 20 leta čakač, pretač môže vice potom praxu naložovač. Dohi duch treba ja tež, dždževo aktuálny stav vokuo serbskeho foruma viedu na lauskim arealu. Potom, co jsou plánovanou sumu na 47,5 miliony redukovali, čakají netko všedně na zelenou svicu ze zariadu. Jan Buda.
3: Za první tvarský otrysk, što je ten hrdarský ensembl, tam čakáme na našu tvarskou dovolnost. A za ten druhý tvarský otrysk, što je stará postonia, a ten novotvar, a klauským rebiam, tam čakáme na te tvarsko-fachové obkručenie od zip ze skamenice.
1: Přitom je Jani Buda vědomé, zo košty okolo tvarenia runie skýry stupaja, hač spadnú.
3: Dokud čím pojde, čo jen započne, čím drožšie to neskýry bude, bo môžeme vizo všelijaké veci kompenzovať s tým, že mu potom jara spíšne tvárimo, ale môžem boh mu rádi mu započeli. A my už sme môženca, na kúži patí ten veľký krok dále prišli by zaožbu, je rád, že dokud čo sa nám zmožnilo pod vysnými vúmenenými moc nadavky za prvnie vúkone, kýž môžeme vúpísať v oprode pončinč.
1: Plán je, zo so lica hišče tvarské dživa zahaja. Konkrétnejšie sú plány za zvuporedženie dživa dvoho jevi. Kiž bu v januári technického defekta dla silnie dla vody v obškodžene.
3: Tohle smo netko nankali jednu konkluziu, zodre te spichovanie je možno, zo te přes nás beží, ale te finančne sredky za to mo sami jako zaožba zaso, jako extra přidatne sredky môžemo uprosit si pola SMBK. Takže to je jedna dobrá kooperácia v tutom polu. Nakoncu môže dživadvo ve rajnej přestavce te jevišča ponovič, tak so môže nová rajna doba potom se s novým a vatkým jevišťom započeť.
1: Po takým tojšto zduchnienčku, kiž se zavisče nekotru školy institúcii včera zaslyšal. Potom, co bu včera Drežďanach od zastupériu Sakskeje, Braniborskeje a Zviazka podpisane zričenie vo financovaniu zaožby za serbsky ľud Serbam přepodate. Vistota hač do konca leta 2030. A k tomu dosť a nadosť domiacuch nadoku za serbsky ľud.
0: Nam rozpravieše vo zaožbuje rádže Bettina Venderotová. Krotko, dobiel na 7. je 6 hodin 14.

0: Christian Mönk alias James jenom zaspieval a s tom je netko na po sedmich. Matej Žisok je zasa pri mne.
1: Srbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Žisok.
2: Dobré ranie. Zavož boa rada, žada se od ľudového nakonnictva domovina hač do klitušeho naleča jasne vujčuje koncept do přichoda. Tole rekne direktor zavožby za serbský ľud Jan Buda po čerovšim posedženju zavožbovoje rade.
3: Ukatisto sa bietun vujčuje koncept nakonnictva, kýž netko hižo druhé leto předleží, kdež pa jo radičelam vedome boa, zo tun vopvuk beletristika kus pše maua strategisce vopisane, vopsauje. A k tomu jo te očakovanje boa, zo nakonnictvo sto k tomu pozicioniruje, že jo te čežiščo, nic čakač na je manuskript, ale prošče ty so starač, o to zoso tam niče písa, kdež in vopvuk faluje, a to by poprom to nastok rade, zo sune prajli, mo buchmo rade mo mili také strategiske přemyslovanje za příšodne leta, kýž voprode v obsahu usmerení nakonistvo opisuje.
2: Tole praje Jan Buda a viace vo vúsledkách čerovšho posiedenia zavožbovej rade slyšiče v našim programie. V Rakecach vúradžuje gmenská rada dženca vo novej štvorči Rakece Ju. Ona má na 18 hektárach miest nedelšie komernú sviny a miestne komu nastač. Tam plánuje privátny investor niekotre předávanie a tankoňu, ale tiež viacere bydlenské domy. Dženca doby gmenská rada viacere prijaty skvalič, zo mou investor dále plánovač. Susodná komerna sviny, kotraž bú lieče 2008 neče zaurena, pak nie od noho tvára potrešená. Za ňu přece išče za investorom pytaja. Zaurenie porodovie stácie a gynekologie Kamenské korunie ke konci meje má predseda domoviny David Statnik za Kamenc a vokolne gmene za poražku. Kajž vun včera vozenem stejšču informuje, súša stácia za nie k základnému medicínskému zastaraniu a je svojeba miestota predovšem ve vesných končinách, ktoré sú základný stop serbského živenia. Dále Statnik pripoznaje, že je si miestové náležnosť či vážnosť serbskosť či vúvedomivo a to runia, že je porodná stácia nácia v Kamencudzie serbského riečného Rúma. Serbsko-nemská filmová sieť Vúžica film podporuje protest prečivo plánovaným skročeniam spichovania filmového namrievstva. Bez spúšťomného spichovania hroze strach zo so historické pásky zúbia, reka miestrujme protestným listče Zavožby DEFA a Zviazka nemských kinematejkov. Spichovanský program za filmové namrievstvo 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii so Serbským institútom tiež viacere serbské filmy digitalizované. Serbské a vúžiske filmoče a filmoce sú netko namovieni akciu podpierač a list zviazkovému ministri za kultúru Wolframi Weimari posvať. Při Holešovským hače pola nesvačidva sú letuši monitoring spievatých ptačkov zahajili. Od mie hač do augusta tam ve vovuku cúha zviazského programa spievaté ptačky popadnú, im rynku přičinia a je zasa na svobodu pušča. Zamier je ptačky ličič a zvistčič, kak sa rozmnoža a přeživia. Kajž přírodová centrála ve Budešine stili, bie prvný džen z počátku mie hižo dosť úspiešne. Najebač mio linia sú cia štoceči tačkam štonače šelakých družín moli rynku přitekneč, vosibitosť bie kosová žunka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušen zdáču ve blízkošti Lenia. Towarstwo Zorabia Lipsk má nové předsedstvo. Na čaroši zromadžizne vúzvolichu Cyrila Marka jako nového předsedu, miesta předsedka je Leonie Venclec a vo financi stará sa ve příhadže Katalina Monarec. Dále bú předsedstvo rozšírené z příradu, zo sa nadovky lipe rozdžiluja a koordinuja. Příhodný týden štvrtk přeprošuje Towarstwo Zorabia Lipsk potom na svoje meje metanie. A to bo nebychu naše džencnejšie povistče, kýž namakače na našej internetovej strone rune tak, kajšme naše app, kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Rune vone tu je, svonco, při cínače stopňach v Budešine, ale uľadáme tiež mročile na nebiu a tena se dženca dále prevodža s blakami zmejeme v biu dňa, přeco zaso svonco, od popolňa sú potom švíle možné, ale tiež nevetra. Žive slibro, te zaleze dženca pohoni v Užice na maximálne 22 stopňu.
0: A poľadám za vás ešte raz na púče a na drohy. V našem koncu je všetko poriadku. Jeli zamače vy za nás informácie goho voku a vopkada, se noša kosa nedže vyskač na tvari, potom nám rade písače naši app MDR Serbia. Môžete s nami četovač, kýba za zazvoniče, tu budušinie pod 0591 73 400.
1: Serbský rozvoz.
4: Zhromadnie sme mladí, zhromadnie sme starší, tu je sam sne púč nám viesty. Sam pak nie mo sonič, sam tež noc ješ nankač,

Tyščence máme za so dosť pokyvu za vás, tak napríklad môža so kruščenio dženca informovať vo aktuálnym stavie kôvoku odstronenia škod vode dla vypiestovanie. Rúne v otom minúci vúradžuje dženca kruščanská kmenská rada na svojim dženstnejším posiedženiu miestrujím. A to v sedlni Vúžica večer 7. Tež Rakečanská gmenská rada so dženca zetka a to na večer 5. v gmenským zetkanišču. Biosférové rezervát Honio Vúžiska, Hola a Haty bú před 30 letami ve obvuku programa Človek a biosféra mezinárodne přes UNESCO připoznaty na přednošk vo rúne tutej témie a to z historického videa gajštíš z jeho zvoprodženiem, šte dženca večer 7. do domu 10. v Stroži prošení. Zajímavostky a nuostky ve Vopkadže, to je dženstnejšie heslo, dokrec dále kúbvania v Kulovie, tam predstavia som jesným tiež nové pravidla ve Vopkadže, za počátk je večer 7. v hostčincu štát Hamburg, referent je sobúdževačia nímsky je Vopkadnie stráže. A Vokličanská gmenská rada, to ište vám jako pokiju, zetka so júce večer 7. v gratulní vonjovie vobore v Smiečkacach.

0: Bil nawal sem je, a netko padame so z doktor Anju Pohončuj do zarodki.
1: Rečni kuček, srbski mozos.
2: Nedavno svišach tajku sadu. V tutem kraju přitvarja ratarjo převážnje kakao. Najprede sva nezrozumich, što rečnik minješe. Když si pak sadu do Nimčine převožich, mi svitaše. Vezo minješe rečnik, so v menovanem kraju převážnje kakao plahuja. Je to typiski přikvat za dvúrečného rečnika, když v jenej reči myslí, v tamnej pak reči. Nimski verb anbauen má viacero vozname. Vonje verb zvúraznja, so so k existovacemu tvári neštob doda a s tým přidatn rúm dobuče, napríklad garáža při domje. Pravý sapský odpovednik je potom vo pravdže přitvarič. V našim páče pak voto nejdeše, ale vo plahovanie rostlinu. Dole je menece další voznam nímskoho verba anbauen. Potom pak dobime v sapšine verb plahovač, vúživač. Ratarjo potakim šelake pôde kajš zeleninu abo kakao, kajš tiež kofi plahuja. Tež seme konkrétny akt tutie činitosť vúzbinič, potom vúživame verb nasadžeč abo vosadžeč, potakim Susodka je riadku pred domským s rožemi nasadžava abo vosadžava. Ale popravom to hižo nie je odpovednik za nímske anbauen, ale skere za anpflanzen. Na koncu tuž mau radu. Myslíče sapse, tež sapse rečiče.
0: To bie dženstnejšie rečne kúčik s doktor Anju Bončuj.

0: yena bo wa smich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Zavožbova rada žada se od ľudového nakvarnictva domovina hač do klitušeho nalieča jasne vujčuje koncept do přichada. Tole rekne direktor zavožby za srbský ľud Jan Buda po čarovším posedženiu zavožbovej rady.
3: Vukatisto sa bietun vujčuje koncept nakvarnictva, kýž netko hižo druhé leto předleží, kýž pa jo radičelám vedome bolo, zo tun vopvok beletristika kus pše mało strategisce vopisane v obsahuje. A k tomu jo to očakovanie bolo zo nakvarnictvo sto k tomu pozicioniruje, že je to Čežišťo, nic čakáš na manuskript, ale prostě ty so starač, o to zoso tam niče písa, když jen obok faluje, a to by poprom to nástok ráde, zo so ne prali, obok mu ráde, mu měli také strategické přemyslovanie za příšodné leta, když oprodete v obsahu usměrení nakonistvo opisuje.
2: A viace vo vůsledkách čarovšeho posedženia založbuje ráde slyšiče nekak za byl kodine. V Rakecach vúradžuje gmenská rada dženca vo novej štvorči Rakece Ju. Vona má na 18 hektárach mies niedešej komerniu sviny a viesny komu nastač. Tam plánuje privátny investor nekotre předávania a tankoniu, ale tiež viacere bydlenské domy. Dženca doby gmenská rada viacere přihoty skvalič, zo môj investor dále plánovač. Susadná komerná sviny, kotraž búvlieče 2018 zaurena, pak nie je od novotvára potrichená, za ňu predsvejšče za investorom pytaja. Dôrstvo Zorabia Lipsk má nové predsedstvo. Na čarovšej zromadži z nevúzvolichu Cyrila Marka jako nového predsedu. Miesta predsedka je Leonie Wenzlec a vo finance stará sobe přichodže Katalina Vonarec. Dále bu predsedstvo rozšerené z příradu, zo so nadavky lepe rozdeluja a koordinuja. Přijodne týden štvrtk přeprošuje Dôrstvo Zorabia Lipsk potom na svoje meje metanie. Zaurenie porodové stácie a gynekologie Kamenské korunie ke konce meje má predseda domoviny David Statnik za Kamenc a vokolne gmene za poražku. Kaž vún večera vo zemenem stejišču informuje, súša stácia za nio k zakladnemu medicínskemu zastaraniu a je svojbám viestota, predušime v jesných končinách, ktoré sú zakladne stôp serbského živenia. Dále Statnik pripoznaje, zo je si miestové náležnosť či vážnosť serbskosť či uvedomivo a to runia, zo je poron na stácia v Kamencu diel serbského riečného rúma. Serbsko-nímska filmová sič Vúžica film podpiruje protest prečivo plánovaným skrúčeniam spichovania filmového namrivstva. Bez spúšťomného spichovania rôzy strach zo so historické pasky zúbia, reka miestrujem v protestnom listče Zavožby DEFA a Zviazka nímskych kinematékov. Spichovanský program za filmové namrivstva 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii se Serbským institutom tiež viacere serbské filmy digitalizované. Serbské a vúžiske filmoče a filmoce sú netko namovení akciu podpierač a list zviazkovému ministri za kultúru Wolframi Weimari posvač. Při Holešovským hače pola nesvačidva sú letuši monitoring spývatých ptačku zahajili. Od meja hač do augusta tam ve vovuku celozviazkového programa spývaté ptačky popadnú, im rynku přičinia a je zase na svobodu pušča. Zamia je taký ličič a zvistčič, kak sa roznoža a přeživia. Kaž přírodová centrála ve budešine z Čelíbie prvný džen spočatk mejižo dosť úspiešne, najepač mijolinia sú cia štoceči ptačkam, što na češelakých druž žin moli rynku přitekneč. V osebitosť bie kusová žunka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko povšim zdáču ve blízkosti Lienie. A to one bychu, naše povestček iš namakače na našej internetovej strone rune takéž na našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budyšine pokazá živé slibro tu kvílu 15 stopňu, k tomu čája nekotrem mročile na nebiu. Dena se dženca dále převodža s blakami, zmejeme tyž raz slunco. V Budyšine vane rune hýšče rene sviči, aby tak mouku z napu so pokazá mies mročilemi. Od poponia zmejeme potom tyž švíle a nevetra sú možné a maximálne 22 stopňu dženca zmejeme.
0: Štúž je, že dodrežden a nie po až 4 popuču, ale přes Radeberg, tun treba dženca trochu viac časa, nekak džesač menšinu dlie drbyče si zaplanovač, vopkať so trochu kopi dodreždenuc.
1: Serbský rozvoz.
0: 5 minčinu, ponad po 8 je môj s Matijom prajmoj dobre ranje a spodobný štart znamaj, hač do 9 ište za vás usúvame. Dobre ranje.
2: Halo.

0: je na poči večjih.
1: Srpski rozvoz. Povješče. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Zaužbova rada žada se od ľudova nakvarnictva domovina hač do kletuša nalječa jasne vujčuje koncepty do přichoda. Tole rekne direktor zaužby za srbský ľud Jan Buda po čerošim posedženju zaužbovej rady.
3: Ukatisto sa bietun vujčuje koncept nakvarnictva, kýž netko hižo druhé leto předleží, kdež pa jo radičelam vedome bolo, zo tun vopvuk beletristika kus pše maua strategisce vopisane, vopsauje. A k tomu jo te očakovanie bolo, zo nakvarnictvo so k tomu pozicioniruje, že jo te čežiščo, nic čakač na je manuskript, ale prošče ty so starač, o to zoso tam niče písa, kdež in vopvuk faluje, a to by poprom to nastok rade, zo sune prali, mo buchmo rade, mo mili také strategiske přemyslovanie za příšodne leta, kýž voprode v obsahu usmerení nakvarnictva opisuje.
2: To rekne direktor zaužby za srbský ľud Jan Buda. V Rakecach vúradžuje gmenská rada dženca vo novej štvorči Rakece Ju. Ona má na 18 hektarách miest niedeši gomernú sviny a miestný komunastač. Tam plánuje privátny investor nekotre předávanie a tankuňu, ale tiež viacere bydlenské domy. Dženca doby gmenská rada viacere přijoty skvalič, zo mô investor dále plánovač. Susodná komerná sviní, kotraž bú leče 2018 zaurená, pak nie je od noho tvára potrechená. Za ňu přeco ište za investorom pytaja. Dorstvo Zorabia Lipsk má nové předsedstvo. Na čerošej zromadžizne uzvolichu Cyrila Marka jako nového předsedu. Miesta předsedka je Leonie Venslec a vo finance starosovo přichodže Katalina Vonarec. Dále bú předsedstvo rozšerené z příradu, zo so nadoky hlipe rozdžiluje a koordinuje. Přihodný týden štvrtk přepošuje dorstvo Zorabia Lipsk potom na svoje mie mietanie. Zaurenie porodové stácie a gynekologie Kamenské korunie ke konci meje má predseda domoviny David Stadnik za Kamenc a okolné gmene za poražku. Kež on večera vo zemenem stejšču informuje, súša stácia za nie k základnému medicínskému zastaraniu a je svojbám vystota, predovšem ve vesných končinách, kotrež sú základný stop srbského živenia. Dále Stadnik pripoznaje, zo je si miestové náležnosť či vážnosť srbskosti uvedomivo a to runia, to je poranná stácia v Kamencu diel serbského riečného rúma. Serbsko-nímska filmová sič Vúžica film podpiruje protest prečivo plánovaným skročeniam spichovania filmového namrievstva. Bez spúščomného spichovania roze strach zo so historické pasky zúbia, reka miestrujem v protestnom listče zaužby DEFA a zviazka nímskych kinematéku. Spichovanský program za filmové namrievstvo 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii s Serbským institútom tiež viacere serbské filmy digitalizované. Serbské a vúžické filmoče a filmoce sú netko namovieni akciu podpierač a list zviazkovému ministri za kultúru Wolframi Weimari posvač. Při Holešovským hače pola nesvači dva sú letuši monitoring spývatých ptačkov zahajili. Od meja hač do augusta tam ve vovúku celo zviazkového programa spývate ptačky popadnú, jim rynku přičinia a je zase na svobodu púšča. Zamier je ptačky ličič a zvistčič, kak so rozmnoža a preživia. Kaž přírodová centrála v Budešine zdili, bie priničen spočat kmie hižo dosť úspešne. Najebač mýho linia sú cia štoceči ptačkam, što na češelakých družin moli rynku přiteknič. Vosebitosť bie kusová žunka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušiem zdaču v blízkosti lenie. A to one bichu, naše povestče, kýž namakače dále. Na našej internetu je stronie rune, takéž v našej app, kýž rieka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budešine pokazá živé slibro miestem 16 stopňov, ale je pomročené. S blakami zmieme dženca tiež raz slonco v biehu dňa. Od popolňa sú pak tiež švíle a nevedra možné. Maximálne 22 stopňov dženca zmieme.
0: Keď špú na až 4 miest zorece ma drieždanami, miest spôčnicu a círoškom Drieždane sever, tam so vo komikne vopkat kopi 4 kilometre dlho, dokež ste tam defektne LKW nekak 20 minút lietam trebače.
1: Serbský rozvoz.

našom aktuálnom magazíne Sredu 20. maja zmieľame za vás miasta drugim noc či hos mesta. V prejavozu sme byli s mikrofonom na vesebnem zmakaniu a vesebne zvieriatka. Pilne zvieriatka stoje žinca plana sve srežišču. Vece vám net přeražijom, ja som Anja Kovačvácová, do toho co vám dobre žinžecuš. Se ja celým až sa zašajtovali v Ramborské sáske rádiu.

0: Tuži užo šo brce a barce v zagrodach a na pelach, žin se jo svetuje žin, coko, ale tak dere si jim nižo beško, naše coky su obgrozone, ze zmenu klime se přibližujo nove vinik, stoj užo před žorjami by mogli groniš, jo to aziatiski šeršen, vinjo se užo ve petviacone nímske rozpřestrejo, bramborske a zakske nisu ešte žednoko namekali, ale eksperte gronje, až njame že veci dvojko traš. Mekolika Gregor Klim ve k tomu veci.
1: Problem je ta družena, ta žerjo mjodove psovki, a také žive psovki a druge insekte, kotorež oprošujú naše rostline, to cenje naše šeršenje, naše domorodne teka, ale v jadnom takem vulu teje noveje družene, teje aziatiskeje, jojich viele, viele vecej exemplaru, a v drugih regionach južo markujú úsledky, producirujú mienie pôdu. Ešte majú nážeju, až v percajčnej Nímskej se tak neupšestrijo. Dla toho, kde kúšte to meldováš, kaž exemplár abo vúl namakajo, spesnáš mežoš aziatiskego šeršenia na tom, až má žouté nogi, nic brúne, ako te naše šeršenie, žouté a oranžové smugi na kšebiaše a carnu gvoku.
0: Jo, aziatiski šeršen stoj ta gronjo na južo pred žurjami. Ku tem je slyšišo ešte veci v sarskom programe, teke ze sarskim biologom máme predkpedaš, abo ze sarskim cukarjom.

0: Redaktorku našega sarskega tuženika nove casnike mam in intopši telefonje. To je Jill Francis Kettlitzolz. Dobro žen, Jill.
1: Dobro žen.
0: Jo, ja som už slyšela, až možina a žiši stoje ten raz v fokusu. Na kaký part?
1: Jo, na jeden part už na prednám boce, žož gledame pičku sled nastupne stvrt letosa. Tam sú svišili nám šu v Janšojcach. A při té gospě se představilo 6 letosných konfirmantkou. A nám šu se svěšila s farajom Kurtom Malkom. A dále máme vesřeš nového casnika. Gacesto taký dvojný bok, žož máš na dvěma bokoma, ako ste se napřešilo. Vy jste týmu všežišťo a to jsou jim ten raz Možina a Žiši. Jo, a gledajúce na Žiši, jo to například letosné finale cudenského ubežovania, jo, žož se obžilujú Žiši ze serských hortov, všetne také horte dolnie Vúžice, žož možeš uknúš a navožovaš serskú recu prdla byli a to je viegin viaselivo tých zaredovariov, to sú serský muzej Hršebus, recen centrum Vitaj a také spechovenské tovaristvo Hršebuského serského muzeja, ako to organizujú a ten raz jo to byl Gwonie w rukoma Maxa Bagańca, w trecnego centruma. Jo se wietuje wiegin wysypna wietza, żysi tak przed publikumom cytasz, a w finale to su szykne derje mejstrowali. A jo, kto z tej weto tej doby szaria, albo kto ja doby szarka, w westej starstwowej kupce, mrożo zgodnić w nowym casniku. A vaci, gledamy na przykład za sej dodeszna, żoż bydli tej kecura, Anošt a Etka, což tej ste zase z Handavej, môžem už obšeražiť a z tej svýšivej prítne národne žen. Jo neco, což me gúžiši se ogledaš a snaž teke předsutaš. A naša Riagava, tam napríklad jo se podáva Katalin Poradskojc, naša šéfredaktorka, na sprevinný festival v Hršebuzu, to je bolo před dvema týždňoma, a v tom rozpravio.
0: A v rubrice Portré týždňa. Můžeš o také něco pobytovat?
1: Jo, sledný týždeň jo byl vysypný burstak, alebo burstak vysypný je vysobiny a tej jo pestčony je po celé týždňa. To je Maria Likovská Winklerová ještě raz všechno dobré k jubilejnému národnému dňu, taká zaslužená angažirovaná pilná vysoba, jo se to teke raz zaslúžilo. Cejve blok v novém casniku dostaš a to je teke viegin letné foto, znaš, nem to uliciom gúposti, jo, ale foto v zdravstvie, zo mesa to viegin spodoba, jo, a teke foto ze zahradnosti sú žiel toho přínoska. Kenčo napísal host Adam. A jo, my máme také druhý potrej, jednu druhú jubilárku. A, no jo, to lušné, jo, až ta jedna jubilárka, jo, písala ten text, kenč se pošegujú na tú druhú jubilárku, to groni Maria Elikovská-Winklerová, jo, pošegujú přínosk Marianne Vorakovej, k živieša sa tému Národnému dňu. Také jej ešte raz šupno, to najlepšie.
0: Mm-hmm. No, pense jaslíme na nové údaše našeho serského týženika, nové casnik, asi vy, až nejsou to ta jadnučka a ty kelenická. My můžeme zase nářecké byš na všechny druhé.
1: Jo, tam dá jo ještě. Tam dá jo ještě více. Jo, ogledaj, co se to raz.
0: Groni Jill Francis Kettlitzolz, redaktorka našeho casnika.
1: Momentík, prosím.
0: Jo?
1: A my žicíme všetným citariam a citarkám rejtne svetky.
0: Jo, svět, to žicíme taky už.
1: To smysko rozhadovej.
0: Až to přijde cigara.

Dajša se prehvataš, co vas mimo bubaka viče pla nas vrcakujom, Diana Šejcova viže vas přes program, a ja mam Jano Iščica, s vam na zase svišani groniš, ja som Anja Kohoj Čvarcova, žicem vam přeušarebne vedpodnjo a spedobne jacor.

Dajša se prehvataš, co vas mimo bubaka viče pla nas vrcakujom, Diana Šejcova viže vas přes program, a ja mam Jano Štica, s vam na zase svišanje groniš, ja som Anja Kohojčva, co vam, žicem vam pšelša redne vet podnjom, a spedobne jacor.